0: Počúvate Rádio Slovensko.
1: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu. A písek umývá, tak se snaž cítit ve dvou hladinách, jednu si navždy ukryj v hlubinách, a v druhé vyrej naše jména na sklo.